0: Get fáilteir úp. Mártín ó caín fear na politiachta nún fear politiúil, sin éon tábar a bheith sáin, agus tá trúr in éanachlum, máire ní neachtain, nála ceo gaira agus Mícheál ó hain. Agus tesó me as láv le cist an tírach ar fad, ortsuáir desach ó hála gur tún sóig gan trúr seo, Blenn o'r gwychyr agos yn meddwl ta'r clwysdiad, agos yn meddwl chwold o hyn pwl y sbydiael, agos yn meddwl leithw, agos siog, agos siwt. Cyn ffwli tiach dy fiag, Martin O'Cain, gair i dy?
1: Wel, Arnw, da ddeta gael yr chwyd y gynstof y leithw agos y chwol y meles gael nhw sy'n rhan ar y pwli tiach dy bege, agos o ddyn ni anna ddiarach asyn. Ni hiw gynsio lesyn. Ddiarant y gyrffara ar o ffys agos eslyng ege go chóhannáil innamach cormuícht ag an gwyd isiacht ag an gwyd is ísle agus is lú deisnaí sa síl agus gwydúrhi deisnaí gwyndrám bú lú deisna sa síl gailin cín i anna agus un mes a fiag a bobl sin ar a pein mar chunig se gara se sin o'n cínta gara mwynín ag dyni as ta pein ach nara un deisnaí sa síl leisn misnach sin o'ch ar un cín sy'n Sun treifs in the wash hein aber ta eden yar ve chance ve shule kalken falitiert ve hagen yum ta an edit ari er seal dermed a lesson score gle blien ta kata o kaliwa ve ta special kalken yagn ve ve hagen a seal nish
0: ach man jet to gura she sun na ni ni vi bolts no his no bocht getaran o nach nach rosa ka gmal hob nach ne vi shud der fadra Nach ein rút cénta a bhí fianna fáil a rá na na hannig siadu stiacha sna tríachatí agus chua dýni wain linja sa spediel agus siar a bale agus rosmuk agus aitachí hóseid lohob er a gúsin freshin
1: agus chred dýni sa sysgel áritin agus istói Wel, yr eist stoi gymraen yr te, gys gymraen yr te gymor, yr ymfeltwn o'r ffali tŵl yw fach ad, fach dyn ni roi cartw fe on, gys yn gnif o iawn, gyfe cytw i neud o leta iawn, fach dyn ni elu derach, wel, gyro o cain cho môr sy'n edrych ni mwl na'r hwgsiau ddech grwyddi o gwelwch yn cyn. Gys anw cwrw smachter derach, mas, wel, ni egr cwrw smachter, eich dyn nhw i erach dabyn ar y cwrw sybrisol, gys môr sy'n ddech, ni wersi na ddech ni cyn. Agus ar nwy, fi eisiau chw

0: an a hás a bhás.
1: Tá seas a bhanna dhéanaigh tócaig scíneoirí áirithe gaelan i gohairi seán ar irdáin mar hompa. Dern sé gúil nahím glán beidir úr an tái an dan element gaelach in sa tíirse ag plateauri ag locht plateauchta.
0: Bár sólim go bhinnig a fóra vór na líne ní chuidin an locht ar fadar na plateauri is mó sólim a lennan na plateauri an pobl is sólim gúil sé seo fírach is sólim marsin hén agus tam hén anna skáunra go maitha míd agus go vikki míd an gael an erlár sin éan tá sólim na diana míd sin éan fág vil Mo vert lena vagur er skal gæla chagom gavillum fein a dýrig lena únt þam chyd skrín og ég beidir gavill fein spyrræði víg om teppi heg tyktar þam náfylum abult að pýna reyn rúðeli hérna fagus gaf dynum bí menna hásta góna hinn og dæri enljum dán ekki rík nú mar tyktar þam gavill írugt da laidi dientagum chan an vea chosk.
1: Well,
0: ach ni lisagum me gert kavil en lais tam shana hana imshirach mar haunte ni chinon chugado er ean chid dan egen vint de vuinen a gaelen ins na skolena na dan gaelen mar chaliach dan staat herivis ach Es solim gagahe me ehint. Gwilim in sveid sin eri minloch fa ma alandine a ta diagrisha chagoosh na gael nagas gwil anna vesagum orha kainim mer roshi nivish diela mar haun plach alandine ta shia da vavar antegen a wint dan gael an erfad. Nílim sy, fe mar derim taim sy an aimsyra, ach stolim gagahemid gael dan dromloch in sy fyd, so agus an son ar mil a dihel a ianaf, chon na tepe sy, en anon gyr bwynach an maida crush sy.
1: Well, gine one bit dan kúsi sé hesin, ach abar mis kad meil er sail na gueltochta. Sinne an fúin sé an tabar a gutain dat chyd filiíchta uirant a depik sé sin
0: dagat. Tá líne skrýg frankoch egin, treis a chogig. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Sinne rád a chydan an tagalarom. Beidr gavill Beidir ná fúlion dúl chan marhanna a hile insatangin. Is dólim gavill, is dólim ná maithach sé gadísa, man a meach, ach ta ehlí tá numar ka óla sigin. An rod ta is dakar dúin marachtint gashim plí, clí leis an óchus agus ar níhile yanav ólóga lófe man múnti húinin sa chlohar a yanav. Is dakar dúin eis ni yanav a hile, kímid an numar ka ufás a diatach a hárlochint. Ach stólim gwyl sé dy gwylgos ar lanwnt chan cín in anwnt an agus ar níhil i an ar son na gaeltach da fe mar cítar ar níhil ar nwylgos dwy'n hen ach bi'n sais awltach darom na'r dynach ni smo agus ar cahach derigad agus ar cahach da hair bi'n sais awltach darom gwyl an conus mar dyr ffa ni Yn dalwys o ffasach sonys, yn dalwys o ffasach eisgwychta fwynyn yn eisiau seil yn y gael. Dwi'n chwyd dacair agos y ta'n seil ffachta, chw crwyg. Siachos mae'r fiech fyw fan o'r fi ddyn o fad nes bochti. Agos chw dwch. Beidr gymwynyn se sy'n lymhen fe hedal yn eis, mae'r ta a hynny gymwyr gyn oga hagan gydwn chyn mae'r hawn. Agos tygtyr dos agor bod Ach, dann auf Rohnach in Hishton chien. Ach, ta, Clown mit der Fähre, dal schier an, agus a stoilogar buntach, fand an oti. Ni, ta se an a jakir, ewe kinti fiu wain, dat huir mich tfein. Ach, wain gönnian, gagahatu, di jihil i an, af dreir mar tigtar, dat, an dihil son a vei.
1: Bygum væl at Dan Elin áfyl fúlse agus að

0: har vi dækkere for den den FAI og at mest som sagt risikoilchet går ikke glæde sig så kovia der er ikke en vintermåske men pæver der pækkene er ongrist for der kan ikke en og her ikke en betragtning.
1: E gwytyn ni hon yn dwy'n dweud gyr mahan rydau nhw gyr cartan rydau boycott y Unifer Israel?
0: Ni dwy'n dweud gyr na grin sy'n dweud ar yra. Mae ta'n yn sgil y ffad casa sy'n cwyr gos yn orffis haring eir am ach agos cer y hir eilis yn cwychir haring am ach ac fi cwychir ys troch a glach partawn. Mae sy'n dweud nil yn tolus ar ffad y gwyng yta mae sy'n dweud gwyl cwydyn yn eirna sy'n dweud mewn yn eirna ach ta cwysne eileg na tira gynnau ar haring am ach i bad nis mwca troch a gwych ac nor haring am ach ta a gwysne eina cosan chyma sy'n dweud ta'n mwt harfe costa ar ffad sy'n dweud Has been going since I got Schlemmer this year. It's been go ahead for got Coco, because nothing got Gafar, the errands. I said, listen, go ahead for
1: Gafar. Can't he have knuckle a clutch dollar again? You can't knuckle a clutch dollar again.
0: Well, could he go on Tunsi, Hamas, Israel, Niunsi, and the Krikh Rafavian got Imiga, Israel, Gomran, Machas, Gaza, Sibling Gavil, Sakuig, and Skaharim Shir, the Oki. Och mil kuchas gudok hetsuelok haring an arm fein amach is in eige dollar as Gaza and Thompson hugsan tannu royena Hamas and Tunsi and shock to therefore is unsi ad Israel fein di aun amach as Gaza ni harshish ins the kriach gafa acharbe agus vinnishe an tar is massa gudig on darako gedaunto on ililuska agus a kushish ins gion an teile gudig agus marshin tais Ist allem so kein Schier und start Palästina die uns das was im Finger no the police of figure her and dann da start zu kräften mehr start Israel kann start zu sehen kann von da schon der Marach mit die Schier eine Slandal gegen da hier seit doch kann ich schon nicht machen die mor Talivai ma a chwyd dy phobl Israel chwn a hysgwn dod nach bogr doif nach chamas ydy i ganys ar stad Palestina chwn ac ymig dynig o ffedd y lawt o i ganys ar agos gwmysi tost saith marach sy'n tyle ceil agos dera chwylis yn swyn so gochwg o chwyt tîr ymlaen ar Chris
2: Fakt nu just Markus Gorrison Neil Yehi with a skill shot to Yehi one to Majakanchet he went now will Tadaku Agustiwella will force the nuclear coup and that we should go Chaku Agus Gol Takir Taku on the real to she is ledger or down Agus real to she and then to Zorapa and the mass so new Lockham is called Yehi with a skill shot.
1: Come in Fuckleskur, Ogle got a chin to Celia Mavila Boykus live Bert to Celia Nicola Agashana Rina Sakabellomer Sulchirna Shaftina Der Podrick Kane at Augustiglin Kane Fun. Le mian ag aishu gur giantracha dílsecha tána hachtri sér a fada dúsgart na hérna titamach bí cinta gimeach sé lúta rísa sér rísa le dava giantra publachtucha a bhí sé tórlú baigus le Ingus a Luchlin Paul Murnach Lolan Yvradon Aaron Vurin gur a dera sáctan mahagiv a bísar asiv de lúin ná de lí dármad gur a skóla chéla varlaid
3: Tá deire seachtainna fí rathach rún bei trochtarach den ar síchla fe dar na bóta críomh pelle ar na chláirichaí sporta tarin agus sport an tróna. Bei dúna ngá le corcain ag i trí chlog, cildáir le ciri ag lefaréis a cúig agus deire le conda na mí ag i seachta chlog. Bei chéirichla fe go chud chríomh pelle na mán en gaile le tirón ag i dó chlog, bila clia le dúna ngá ag i trí agus cildáir le ciri ag i trí fersin, chomáil le clifa fort lord gile corca ag lefaréis a seacht. Chomáles na clafíse nair fad bei trochtarach den ar an dochlafe leithianas minúd umána, corca le tibredárn ag a dóchlog, agus gaile le límnach ag a cúgachlog. Sin sporta tafrin le tamio helín sa gaid o ianúmed gondó, ben uacht a leila clastol ag dianúmed heise sé, agus sé conoló cíwain a bheis a gaid go sporta trnóna o fichianúmed heise sé go dín leichlog trnóna bí gílin.
4: Geist le RT.

Einin kjóð eitt mar kjóln klær sí ná kjóðbenni smálin sætt rúrt hjál hjó.

0: Nid y bysiwch da hagor gyda'r Malachy Kansas City. Tig trwy'r Bartoki fwy ngadiocht. Da gyd chlyffau lefeg ffyrin hasyna a nain y Croatia tig cedyn. Agus bydd yn y prif sgelt o nosiwn dy gysidio'r nosiwn dy gyntrosio.
1: Na prif sgelt eitulig, ta siart sy'n tuwesgar ta liw ag maira di anlyn. Hanig ledw yr lŷn na nohor y fi o'r listi ffihif yn nohorlan litr canning la mi, dyr eir yn iol y sysdiar ni o'n chysdian nesynta o'm chana corilu. Tri fi liag, tri hed siart was y tri o'r siac dyr a fi o'r listi ffihif sy'n nohorlan yr y fi swai hart, ledw o tri fi liag, se hed siart was yn li yr y fi revision. Tri fi le se hed cliga sy hi nohor coni a fi o'r listi ffihif sy'n nohorlan y mi na beltynia, ledw o tri Vila Shechid Art was a heen or an V revision. Ta rawa hortu gairdi na condai don phobl a fair an urgel modula cam shgim at a sechanter bonchala colact phone sogluishte. In sin cam shgim ta lasgania harishgint la huas gredu yenu ur phone sogluishte et in yarter all a son phobl lishan lasgania el chamai la hikiat. Cor yn y gairdi gyfnid an phobl gan olus parsant a hort ar yn gwhan agus gan codna na pas ocyl a rench. Dyr y cwll o'r condau Michael Chol y Miguel Asbyg gyr polisi hi yn rialtys i sgynti lys na sgolta y tenryd sy'n condau sio. Da sgol intryg y sgol na nwhyrw la dryd i gerw na misa. Dyr y cwll o'r Miguel Asbyg gwyl jacar ati morig dini ti hi hogylch i gantyr hwyllu gwyl y denryg chichims na cantyr sy'n agos gwyl dro hemchyrig sio yr hynryf sgolta. Capu ban y sylen yr ynghwr mae'r wachtaran yr chom Julie Namon yn Illinois Verica. Ta Carolan Gallagher i'r sgolera dychod i'r arm sgolfig germada yr ynghwr yr uchyd fan y seirin y capu sy'n Ta dwchlan na grwyha gorym yr siwl yn yw la harig y dywaliw da charnach di eig sylw. Triaha kilomadr yr ad y tes y dwchlan a hosin na molyn y ffynia y hyn ffrid yn edan agos eu criach ni yn yr nyrym yn yr ôn. Sacri Hittori, Gary McGillaspig y San Charig. Corrwyr yn US yr olyg eto le ni afrin y fen le ydw pobl yn y carica. Bysio triach ys y siart bliang di i sy'n gysmarin a ffyrtu Katie y gysbert wach chymailan o wahar war nore gerif ar y wen y gysger ar y wen. Agus o'r gerw ta gyrdi na condau ag malw da loch tachiach da orin pel yn y condau a fe leher ag par llen fe cwyl bela fe lwanyw don chlycha edrych dyn yng Ngal agos carci y maw ta doa da chref pel yn y heran. Agus ta sydd ag malw don phobl parcal gyffregra sawal no nac yn y parcau. Be gyrdi gys mwyr o'r dwel gys yn ywgys malwn sydd dan phobl clil a colia agos troraha a hoctor difa. Cyrwyr tŵs leis yn chlychyr y tri chlog yn yw agos be tractor at yr yn chlychyr la clynstyn yn sio yr RTE Radio na gyltagda. Sian awal o'n tŵesgart.
2: Tríf sgelt yn iar reir a lef ag mor bryd ni chwlan. Becr niw paibli yng Nghymru Sala y gwnde wy o trwnnw na nio fwy'n fyrbyr sa barthi ag y golwcht RWE Renewables Ireland la ffilm mwlta gwychia o hogel yr y mwyn wawr ag antar yrys. Da RWE Renewables Ireland ag ar y ffilm gwychia o hogel 1 km 10 sy'r o fannach o'r yrys agos 7 km o hwag o Nghymru Sala. 310 gwylta gwychus os le 18 medr yr airdy ta barthi ag y golwch da hogel, agos ag y car ychlog o feis y criniw sy'n Nerys Coast Hotel yng Nghymru Sale. Níl isge éirin na'n dalta na fiwan blien y hwrt gynnwyr y fesdio ffyr cwrs cart sierachos y malachloch na rŵn. Ní rog yr agrach o betachtyn sia ac gwylltid liaci ar cwrs nŵ ar bertagloch na rŵn, agos gwylltir ysgrwdw ate nŵ la hi yn cwrs cwrall y sierachos. Tictor gwrau cion hir y trodwalet yn sif y tarintyn ag isge éirin yn is. Dogur y cwlwch technolach da S Canada Open Text yn yw gwyd sydd le chyrchiad dyna ostw edrych yn hwnna di tac o bangalus a gorca as siog y cion sri bliana mae'r chwydig yn enestiacht ced miliwn euro trwy di ynys na cwlwch di. Diri yr wain ystiw sunri agos y dorgi slonda le rifirach da gwchwnt yn smw y fi'n's Open Text. Bera mola reint leasihe ar wunracht ag sa'r struktúr reilihe chumantracht ala chunamara e cruniu cyn bliana na hagrechta an vísa. Agus an rasa rohechta ar wahala osbísi na gailive wui oz rus cuman ar siúl nui chioge inyag gun triachu blian as a chéile. Dag loch na rahoid teach os de díháil a gur na múna ag leabharthaí sé dé agus sé de duine a mealach go níon an fao láthair agus tú go siad sin go sra salach. Críoch nó an rása i reis díháile áit mé pleic le niche ar fáil héis a rása. Socraí is socraide bei Páraic O'Brien. Páraic cholín Mhairtín Rua as lochanéara gil chiaran gá hóra i deachtóra í bhhaló de gárna ó leabharthaí sé cúgus í leabharthaí sé seacht trúna nua is tuair ar chorpaisteach a sépal chil chiaran in níos sin. Léar éifre na socraí de ghóigi hína chlog amárach is cuidir níos sinna a rilic chil chiaran. Spinéad, príomhscéalta níorthaid.
3: Príomhscéalta an deisceart níos tas ar léamh ag íomhaní thuilbháin. Ag cógáil do chud na náisiún aontaithe nuairach le déanaí d'uairt an seanadóir Laura Harman ó Bhaile Bhúrne gur gáil le níos mó tacaíochta do dhaoine faoi mí chumas san éirean. Dúir sí gur géaráil le thiocaíocht níos fearr chun carú le daoine faoi mí chumas leis na costais bhise bhíon orthe. Dúir sí chumá gur bac na fós roimhis anacha daoine faoi mí chumas mar a le hoideachas fostaíocht cuairm sláinte tithíocht agus iad a gcuirigh páirteach lecha sa saol poblí as gur gáil le thuilleadh gníomh chun doling leic le seo. Tá cuairlach an poblí nó seolta ag cuairla chunta chorcaí mar chud olbhú stratéisiach éireachta nó don chunta. Tá an chuirla glóireacht thuairimí ó bhainte don chunta ó grúpaí pobl agus ó agraíochtaí faoi thoghaí éireachta chorcaí. Leagaigh an stratéisiach na tosaíochtaí a bheith an maidir le éireacht an chunta a chosint agus a chuchan cín agus is féidir páirteach lecha sa chuirlacháin tí survé ar líne a líanaisteach nó aineacht scífa a chur dín gcóirla. Fanig an chuirlacháin oscailte go dtíon ine an séú lás fithe de bheithe. Beg tá spontas aléana le feiscint in anna den Vlascaid nó chuoin ón lá nóhaidaigh agus an spiúrchá leis ná airigad a bhaliú dá bhharnéalach bhaile na tréirig Pat Lawless a bheith ag tuirt fé Ross an Golden Globe don darabáta mí manfód se chuin. Bhí sé páirteach sa Ross i 2022 go dtí go mis Ferris féin stúra an bhád Green Rebel a bhí aige agus bhí ag ID asta tríis do breis is chávaí a thuirt ar an bhargaid in na aonair. Beg an seol ifigiúil ar siúl ar a leart cúig agus an taspontas féin oscailte go dtíon tochtú láidíoch don mhí sa chuin. Agus socar is socar dunis. Socar is socar de John O'Mahony ó Fossa ar agrathóid nuachtáin an Kingdom i Gaillearne be for a thóidamh amádach a dictódamh i hé i Gaillearne ó na leart tí go dtí na sé a chlog a seofar chorp go dtí ard aglais bhuide maid an dé luain i de 10 chlog as léifar afra na socar de i de leathúir tí sé de. Cuirmfar chorp John Mahony go príomhádach ag grimatóir an na lán i rian iscidigh i de 2 chlog man na chéile Geraldine a nian a iarthóid a siúr de féir agus gaill de le dá. Agus a deide tuairigh fuidan amána minú Chorcaí aige thu bedáin a gluthe leanis na héan tás nóid an cléan a bar nail a limnech ar a dóchlog beag man ná an riochtta as bailmh agus iad agúirt aige fanná chiíil dar a barcií chun lé ar an rochad nó agus tás nóid an cléan ar a tíochlog agus díorláán níag san tuaigh fuidan sin se caiann na riochtta aige chiíil dara beag an cléan a tas nó ar leirte cuaig í barc íarchard i bart leige tuaigh man ná in éise aige chorcaigh ar leirte se seacht agus beúirci beola clos Ed na cluichí seo ed RT Radio na Gaeltachta. Spinna gaibh príomhscéalta an deisceart.
0: An aim sé anois donna seo lábhra teirim gréine i mór an cholaiceár den jobh cis móta go chuúge ala mar a dite beag an báistí an ó am go chéile. I de 3 agus 6 Celsius a bheith sa tocht i gcúgaí ala agus chonacht agus idir 6 agus 6 agus 5 Celsius a bheith sa tocht i gcúgaí láin agus na mún. Agus leis sin lochtéisteachta sin bhfuil go chóirsaí nuachta agus aimsire anseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go meise ina bhean lei. Tá sé denimid go léanais tarthéis i haineag scudamatús leis a glár glóra aithanta chá chur láthair ag Máirí Ní Ghaire.

0: do hebra dáin a agan go bhfuil cúlníis ar an fórne héanana trí le náide trí a chana cheann. Ní chun a bhíon san a Chris Rodin an cheann san take amach lár na páce feiti corca agus béidir stiúrta den á leoha iad ag imirt gearra leis a gomáin sús fan na déh líne tras na ríis fers a bhreis a chuirtí go lár bhíl ag sé ferhab na dáin a léanan cheann san níos fear sin é séamas fin na teach trasna agus a chuidin a chunta go chu sé nóntaí isteachas san líne lán tosaigh anna gardan déh líne ar an líne mac haris a déh líne agus sé fear corca í thugamach é Onihe ag dimig sé da chamán hibridach agus tá cúlbáire chorchaí sné mearlí brnach ó óchil a tactamach chun an ceansa a bhúla. Well, bé fear corchaí a thógamach charis an daibh líne ag fuair sé sonsa gréim agus é sin á dhéanamh aige agus is buile sé a tán. Tá go gearad isteach a lár buil ag an cúlbáire corchaí díirí tacta bhéle sin ceansan a caiilte caiilte ar a dalamhan san ag corchaí sné an tanna ceann atá caiilte chun isle cúpla nómad agus iad dhíirí bhí róg lic béidir ceansan mé siar cofad ar sin lán cúlaí finá cáil trasna na páirce corchaí chun éanar Sanna seasa bheith an líne, da hada cúi méad agus an eisnéan fer a hosnig le gen zíver a hochtí agar a grímur sinné líma orí a gáin. Cáun is dach a drón cúil, ach an cáun san búlta a hálinga ige, agus haris a tras na an, fragra ma har cúlín a hibradárn ar hefa bháin, an cáun san a líma orí a gáin, a héna cahar, le náid a trí, a tá an isa agus na éin ómad gulé, imarha in san cíad le, fanna mi leis an cíad imir telensa, an cáun san a titim a lár na párkia a cúlbára a hibradárn, ona a chanil a corcuich a iain, pas a stach a lár bíbl Rogarid, fair corky fevrush, nes Sean O'Reardon, Sean O'Reardon, Ekaite, Bulternash, Ektabradon, Agus Dientogamakason, Shnee, Hugo, Hela, Hetak Trasnansa, Agus Theodore Dollar Nunzi, Tolestako, Father, the Zacko Creve, Ovanished on the Krisha, on Council on the Stako Drok, Ulak Nirvshi, Kreen Gohin, on Balthasan, so Masha, Agus Denio Matimra, Nehansa, her fork. Tús na ngéil, dá corcaí chun cín le cór na gaithe, gaithá séide isteach a drócúil na caharach, corcaí gur héna cehar, tobradárn ar náid trí, filimíd orta a chóirí Peldamán agus an Galivis Tírón.
1: Seag Madrid agus é inimid dé cá ten seo agus a gaiimh chu cínta seanta chuún tre go lehíní bhí holla sí gceirsteach agus í bult ar an tasan aice an súpointe fá a gaiile bhí seanta chuúlan sin ag níosgur na gaiilefa a cha an bhena méid í nádí síle nádí héana, bhís longgadú an offer tíróna chéad scór ó nimmers agus a sorchan í hornna a cúlín glóte tíra tí stigan stú a scór agus chaisteach idir na postaí ach an sin bhí seanta chuúla tíróna bhúte a maid tasta go dtíobhan a sláin i cheir a díos mód díra ag tíróna gaiíró seanta de chrothú a bhúl sí begní ró agus bhúlte an maidas teastan seo dúam agus a dimas ar fóríil a chreis le gaiile agus a sibhání a bhfuil díos sléchan ar chúil thóg siise a pointe lena dána náidir dóla náidir híon a cínte bhí seantan sin go Olivia War sin de zifferchi ar fad hisn scór ní amshu Olivia le Peire agus Siobhan le Cáinis agus well chance ní gaiile agus fatha go tú go cúl bá lúan an mhaid clifis seo náidir tí náidir híon agus bhúlte mhaid hóna mhaid dhéag Cáin sin bhúlte fada ag Lárnia Chahan agus a cora cíns a bhalach an seo a dúam ach tá Katie Thompson a bhalach an cíns mar fada Katie Slavin Katie Slavin fada leis a Kate mar fada Olivia Olivia Tim Rodri seo scóra leig Olivia a sí beidir gol vod dintu rochast an sinna gaide agus leor pasti ach tá idai lo an seo a bhalach an cíns an cíns a bhalach an seo a Katie Slavin an Carol Pointe ag gaide agus nis tais ydy meidwn fawr yn ysyn, ach bwch yn ysyn, ach bwch yn ysyn, lwyr pas ni ysyn gan ysyn, ach gysa, fwn yma dig, cate, nod y cair, le nod y hyn, ta yn sio, ach gysa, gael e, cwmpwrt ach chaharog, ys trwmlwch na sielf ac ymach tŵs ma, eg e ti rôn, ach dwi ysyn y cwstyns gymach yma, gysa, fi dwi'n cwstyns gymach, tŵc yn brw, eg am y cynt, brw chochwyr e gael e, eich eich ymach i rôn, gysa, ffordd i blan o gael, tota, sy'n Ellen Dupir, fi erawsau ffad, yn teatn ti'n cartio, ffordd eich Ellen, cwn si pas ti fel ag yn ffordd cymach, la hanyn ni nŵon, ag hanyn ymach ffad Kate Thompson, pan elefyd gymryd sacr, tosi gymryd sacr, y ffri lohr dynwy, agus le gaile FC yn cael sy'n castig agus asig da siant o chwle yn troi gaile ni'n y passion o crein ta gyda cwl bod amata si ffordd asig Thompson agus bwyl yn cael sy'n mi her yn sastod ni a hefyd o'r ddysyn o'r siach ta o bryn y gapel dynta i dyna postig lawr ni'n chahan go hir o'n a sy'n siw lecho fod ma'n gyrra sy'n hwrt edbyd ni'n y siant ni'n sôr gaile ta sy'n cwr brwyr chwl bod y hir o'n nodi cael a nodi hyn a ta'n ffos agus gos gwr o hansam mw e gaile Agus y tîr sy'n yma deg gilio cat yn sio y dŵm yn cael eich bwyta mach ffad yr eisiau gyda'r cwl bori hir o'n leit yn tamsio tîr o'n gysio bwyta gwrta gyda Eamon i chanu eich tan Sheriff Cotec ag i ffordd yr asio gael i Katie Fleifin eich o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch